0: Zu dem Popetschiche abschimnie Mati Gisbauk, so benam Rek, Dokotros Mira, Necham Rets, Takara, Donitz, alle Toyole Genza, Takles Programm Poyage.
1: Dobar ranko vam, haj, to paladame na to. Čera je so konecach Frinkoliva, tam bi radio Zadkula s hostčoma su tam beach volleyball rali. Hač nam małe přetornenje, dešča dla su tam reálne športuje večok doživili a potem skotko rozpravjame. Dale zabierame so tež ze starými bateriemi v odpadkach, tam menice z cova nesušeja. V přijanich mesacach to so Danko Handrik sprav rožonuje po cokonje 15 letach rozpravnictva jako AD-korrespondent. Zato je s kolegami ešte raz jen vosibite bohočinský film produkoval a nam pravu ze svojimaj vočomaj pokaza a vam o tem potom povieda. A dženca je 7. julia, s tým je dženca džen mudrej abo tež holandské jahody. Što je rožel čerdla su tak vobľubovane a rostu poprom derje po horcoče a deščach, Bettina Wenderotova je so rozladovava.
0: A tako a hinešu hučbu za vás máme tež s přijatovaniu, kaj štutujú levod spevar jasting.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Computerruhe Musee Z.com v Vojarecach budže od 1. septembra zašidne publikum zaurjene. To je zaožba muzeja čaraz dželiva. Od septembra poskyčuje najprede raz jenež vodženja za skupine na skazanku. Pozadk sú financielne čeže muzeja. Miesto Vojarece by v obsamknilo od klituša svoju přiražku Šmonič. To by je dotal 25 000 € v obleto. Tež mieščanská bydlina tvarská tovaršnosť muzeje v přihodži již opinežne nepodpiruje. Z.com nádžia sa netko na možno šponzora, ktorýž mu muzej znúze pomáč. Vún chce sreč mesaca do Vojarec přijeť a s miestom a založbu muzeja vo možnej podpire jednač. Za serbske prosnínske džiči sú ešte nekotre poskytky, kýž vúkniované nesú. Petina Venderotová má nadrobnosti.
2: V Vojarecach na Džičaci a Mvodžinský farmie maja 4. a 5. prosnínskym týdženiu ešte nekotre svobodné miestna. Kajž reknú zamovita Elžbieta Hojerová od kšesťansko-sociálneho kubvanského skutka väčší so 4. týdženiu šokuvo vokuvo zeživenia. Poskytky za džiči od 9 let. Před posledním týdženiu prosnín zmeja na farmie potom znova týdženskú cirkusovú dživaničku. Šulský muzeu Stroži maja toho runia ešte miestna za dňovne poskytky. Zamovita Marlis Konechtec od domizniského tovarstva Radiška z Žili zopváči přinožk za džin 10 euro a všedne môže sa maximálne 8 džiči v obdžilič. Džiči dživaja barby a papieru z přírodných materiáliu, pučuja po přírodže a sú kreatívne.
1: Ono tomu sú šitke poskytky Srbsko-šulského tovarstva, miestrum šiče, kreatívny týdžen a športový kemp ve smeržaci vúkniované. Knofel a přečeljo, vokúo Jana Šota a Kaspara Džisoka, ríka čarauše dobečarské mústvo 4. stácie Zadkula Beachvolleyballové túre. Oni přesadžichu sa jasne, v dvima sačpomaj přečivo mústvu Dživa Myšenca. V konecach rajachu za vesným modinským klubom. Jenojš nekotre menšine dobiachu turnier s džiatnače mústvami Deščadla Přetonič. Přichodná stácia je potom v Votrovie, tam je heslo tank top, potakým spodne abo športové košle bez rukavu. V Vojarecach je sočara dvúrečný prosnínsky projekt Nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky zahajú. Kajž prajný projekt na navodnica kultúrneje fabriky doživia dječi hišťač do piatka, ka kľúčové mišče dživaja a bydla. Tak vopytaja dječi rúne tak, kajž dorostčený, čobový sento, pytaja dživo a zaslúža fiktívne peneze, kýž môža potom v kine, hostčencu abo za ľud vúdač. Domovina projekt podpiruje. Tak poskyčuje Rečné centrum Vitaj Rečnú univerzitu, čiž nauknú deči nešto serbščiny. Rodžený Kulovčan Simon Širák hraje v novej rajnej dobie za regionálneho koparského ligista 1. FC Lokomotíva Lipsk. 21-letný sredžopolný rajo zmení od polského tradicijského koparského tvorstva Šlask Vrocław do Lipska. Simon Širák dostane dvúletné zrečenie. Vúkupvane bu Kulovčan pola modrobevých kulov, jednote kamens a od úštornače do úžiatnače v dorostovej akadémii RB Lipsk. A to vane vichu, naše povesče, kýž namakače na našej internetovej strane rune, takéž v našej dámotnej app MDR Savia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slivo 18 stopňov, k tomu čo aj mručele na nebiu, ten nás dženca dále převoča, s blakami so raz slunca pokazá. Večer má so potom s blakami podešťovač a převoča nás tiež silnejší vecik přes džen a to při maximálne 25 stopňach pohony v Užice.
3: Ničo nešauke, 4 po napo 6 dožmeče, dobrú jezbu do dženc nešie vútory.
0: Srbský rozvoz.

Vlad Sabajuc z moldavského města Sahul, snad jako Zatoši, Lica je tuto spíl na ESC ve Víně prezentoval. Welcome to Moldova! Čenca zmije pobytlarský policist, svoju rečnú hodinu pančicach kukuje, štúž má prašenia, štúž chce tajke odbyť, von tam bude bedomie zahradnisko zjazka od poponu 4 hač do 6. Čenca znane raz na serbský spiev a praženú kubasku do Delan, zjavná proba serbsko-musko-kora Delane odmije sa Čenca večer 7. na dvore konečansko domu Delane konecach. Zromadnie s druhými spievač čini vujke veselo a na tajke přeproša tež Jensa zaso večer 6. do kóruje rumnosť serbsko-ludového ansambla. Jensa pokazá so na Rože Ortenburg nímska tragikomédia De Held vom Bahnhof Friedrichstraße a jutze večer je kino pod hohem nebjom na celé inaši miestne tu ve Miše a to na Sprevinej Hase, to je tam, kdež by nede budiska Voclarnia, kdež jedeš Garbarsku, Dele a Vodpočíš pred mostom a mnom hišče napravo. Deleka blízko Koponika to je, večer 8. so kino započne zaredovo, tohle je budický kamenný dom a na stronách tu toho namakáč tiež dospolný program lečného kina. Jutce ste přeprošení na volejbulový tréning k pospytaniu žony Viktorie Voklice chceďa potom do nové sezóny startovať snáno tiež s vami. Tréning na probu tak rec započe so jutce večer 6. ve Voklečanskej športovni.

Karlovy Vary, to jsou za mě osobince, například dopomněnky na džičac, mordžinský čas, to jsou kolonády, tamálně kupily fantastické tvary na šamantné hostčence, hotele a kofioně. A až tuž tam svůj důl přeživit, on znaje tyž Marianska.

Nekotzi, rade kšižoki, wupilnja, astem svojo vedu přeproja. A nic jeno je sa starších ľudí, je to také veste trening za mozemu špreč. Tak a hinaše kvise však sme tež my vám hižo časši šo poskyčili, na kotrž z Česo tež rád ľubi vopčilili. Najaktuálnejší kvis vo serbskej rieči, kultúre a cirkvinským živeniu namakače v aktuálnym vúdaču rozlada. Kristiana Pinnikova je si kvis s 22 prašeniemi vúmysliu a ja môžu vám rieť svoju vôjčku milí pši tým tola napínač. To je fakt. Vaše vodmove na prašenia môžete do redakcie rozlada hač to 28. augusta posvač a so vie, so môžete tam tež nešto dobyč. 8.22. Sa 8 menšinou svešiče, poješče tu pala nás, srbskému rozvosu, čenca s Matijom Džisbovkom.

0: za tu naturu, vesebne za amfibije, ma kužda veda, šo jadno kaka, jadnu viljku važnošć, ten problem jo, až tam njento v tih suhih letah jo benje malko vede, tam jo tike velje carobovih substancov nuči, a přesto lešju kvitu tamte algi. A ja sam nisem taki veliki fan tih jazorkov, jo, gaže vegin šopo, pen megu ja tike do takije algovateje vede zalešć, ale velje rednejša veda, a lepša jo v tej rece. Pla Depska, pla togo depšanskiego mesta, da jo taki fljack, že už možeme se kupaš, z veljgin ciste ju vedu, to jo inak niži, jo, ve živizni, tak tam ugljeda.
1: Gledajúci na pestupujúcu zmienu klíme, sú kúpaňské jazore veto úžitné za mešťanský klíma.
0: Přesto až ten klíma bude niento suš rovno v tom ležejském casu, pen kúžda taká veda, šo jadno liec jazorko, ale vesebne tá rieka má za tú natúru a tyke za ľuží veľký úžitk. No? Te ľužie bieru z rieky, tyke vedu za svoje gumna, oblievaní ju a gaž ten klíma bude suše a za tým ga uglieda, pen jo, vesebne, dla to, kdejme, tu vedu niekak sebe ceštiš a tyke žaržaš viecej, no. Ten ekologický problém je, až máme čumavko vedy v lešiu, pen ta veda tyke nebieže, ta při samým stojí a toga botach je už dávno jeden veľký ekologický problém, až tých grobľov a riekov dajú tam zapšalem cuviele a cumavko vedy, ta veda tam stojí, tam se vecajžujú para přesto, v negajšných casách jo dávo přece takú úsoku vedu, to groni šuži, žež jo se para nagromažila, pe taký úsoký veže jo to ordovalo šikno, sobu ternione v tie vedy a te ľuže nisú museli tak vilgin se bejaš, až te groblie ordujú paruate a pen zarostu, ale niento, až ta veda celé týždenie stojí tam, pen jo tam tak vilie pare, cumavko vede, pen chapiajú te groblie zarostovaš a tam ga se južo niento groni, až vilie tých grobľov buďo musáš ordovaš vestajonych a pen veni zarostu. Ja to kaž telko vede nedajo, aby šuži megua veda biežaš.

0: S Hrešibuskim pedzajčnym jazorom nastawaju rovno gigantiske nowe wede, ktoréž přichože bytostne zmieniu vednu krajinu miesta. Přitom nedejalo se pak zabiš ustatkovanie na okolinu, rozkladuje Gregor Wieczorek.
1: V mieste ten problém nedajú tak veľký, dlatego, že my máme jednu rieku, ale tá malá ličba vedy ordujú potreba na zapšalém botách. No? A dlatego to, čo sa v mieste stane, je vážne také za bota. S miestom má to také ešte cíniš a štuchyľu ešte rovnož tie uglové jamy v tej Hrešibuskej jame je nastalo niečo veľké jazoro a veno také potreba svoju vedu a ben bude to ve příchoži veľké přašanie, lec mežo pe tej riece přiš došť vedy nuč, no? Lec budú musáš doch, snáš z druge znese ešte vedu připlumpáš, no? Všakne majú nažiju až ve zimském casu bude tej vedy riece tak veľa, až bude mať také to jazoro, myš, tá veda, kde tam bude mať tak úsoko stojaš, ak je to treba, ale za mým zdaším vieste to nie je. No? Až přijdu zase také suché lieta, pen mežo sa opokázaš, až jo, máme cumavko vedy, aby všetko to, čo máme na tých jazorách a čugách a grobliach, aby tam šuží veda bola. A to mežo týka ekologický problém ordovať ve příchodě. Ta natura nemůže se míš jano za tým, co ty ľudia potřebují. Ty ľudia musí také ľabovať s tým, až mogi raz jo tam cu vile vede, abo cu malko vede a nic tak všechno kšiš regulírovaš. To je tak stavná diskusia. A to rovno při tej riece, jo, to je ta nová tendenca abo politika, nekak pomec tej riece, aby vena megla se zase ustrojiš.

Ja, skoro we prosinach žinca sme byli v raju vede viče v raju bajkov ved slovenského festivala bajkov ve dešne přinesame viče přinosk pšašame za planami v feriach a viče joga teke sledne švudske žen. A gledame napšikrat na aktuálnu kokotovu sezonu a pon stojho Anja Kochec Švarcová zase v studiu vaša moderátorka. Ja som Gregor Klim, ja žicom vám ešte riedno zbyt novautorov.

0: S chešibuským pedzajčným jazorom nastávajú rovno gigantiske nové vede, ktoré v příhože bytostne zmieniu vednu krajinu miesta. Přitom nedejalo sa pak zabiš ustatkovanie na okolinu, rozkladujo Gregor Večorek.
1: V meste ten problém nedajú tak veľký, ľadoga, že my máme jednu rieku, ale tá malá ličba vedy ordujú potreba na zapšavom botách. No? A ľadok to, čo sa v meste stane, je vážne týka za bota. S miestom má to týka ešte cíniš a štuchyľu ešte rúnož tie uglové jamy v tej Chošebuskej jame jo nastavilo niečo veľké jazoro a veno tyke potreba svoju vedu a ben bužo to ve příchoži veľké pšašanie lec mežo pe tej riece příš došť vedy nuč no? Lec budu musáš doch snáš z druge znese ešte vedu připlumpáš no? Šukne majú nažiju až ve zimském casu bužo tej vedy riece tak veľa, až bužo mec tyke to jazoro, myš, ta veda dej tam, bužo mec tak usoko stojaš, ak jo to treba, ale za mým zdaším vieste to nie je. No? Až přijdu zase také suché lieta, pen mežo se opokázaš, až jo, máme cumavko vedy, aby šikno to, čo šo máme na tých jazorách a čugách a grobľách, aby tam šuži veda byla. A to to mežo týke ekologický problém ordovať ve příhodě. Ta natura nemůže se míš jano za tým, co ty ľudia potřebují. Ty ľudia musí týke ľabovať s tým, až mogi raz jo tam cuvile vede, abo cumavko vede a nic tak šikno kšiš regulírovaš. To je tyk stavná diskusia. A to rovno při tej riece, jo, to je ta nová tendenca abo politika nekak pomec tej riece, aby vena megla se zase ustrojiš.

Ja, skoro we prosi nach Žinca sme byli ve raju. Vede viče ve raju Bajko, ved slovenskego festivala Bajko ve dešne přinesame viče přinosk, pšašame za planami ve feriach a viče joga teke sledne švudske žen. A gledame například na aktuálnu kokotovu sezonu a pon stojho Anja Kochec-Švarcová zase ve studiu, vaša moderátorka. Ja som Gregor Klim, ja žicom vám ešte riedno zbyt novautorov.